opustila, můj put je samo za mene. Já jsem snímala usputné filmy.